dnešní noční koncert Interprogramu Rádio Praha věnujeme hudbě Josefa Haydna a pražských skladatelů Haydnovy doby. Na závěr pak zazní populární melodie české zábavné hudby.

Ждем, стали едем, а сме устали. Co bude zítra, jo, kdo to ví, je, snad budeš mít.

0: dnešní koncert Interprogramu Rádio Praha věnujeme hudbě Josefa Haydna a pražských skladatelů Haydnovy doby. Na závěr pak zazní populární melodie české zábavné hudby. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Meine Damen und Herren, im heutigen Nachtkonzert von Interprogramm Radio Prag erklingt Musik von Josef Haydn und der Prager Komponisten aus der Zeit Haydns. Abschließend hören Sie dann populäre Melodien der tschechischen Unterhaltungsmusik. Wir wünschen Ihnen guten Empfang und angenehme Unterhaltung.
2: Chers amis, au cours de notre concert de nuit, nous nous pencherons à présent sur l'œuvre de Joseph Haydn et des compositeurs pragois de son époque. Puis vous entendrez des mélodies populaires de musique populaire tchèque et nous vous souhaitons une écoute agréable.
3: Tonight's concert will be dedicated to the works of Joseph Haydn and Prague composers of the Haydn era. Finally, you'll hear some light popular melodies. We wish you pleasant listening.
0: Z díla vídeňského klasika Josefa Haydna uvedeme nejprve trio D-dur pro housle, violončelo a klavír. Dílo má tyto části: Allegro, Andante a Allegro ma dolce.